myslím, kako nesmě myslet na ňu. Sako leto, kada čerešni cvatu. I myslím, kako nesmě myslet na ňu. Sako leto, kada čerešni cvatu.